ponesem le vetre in podim oblake čez poljane in čez nebo. Ponesem le vetre, ki mu v tej jeseni